Všech tady tyc, láska chlucený ece, čepece seč mic kteč, čepece seč mic kteč. Ty i ty ten ausu ece, láska chlucený ece, čekat a chytit teď, čekat a chytit teď. Ty etrnou chtejte, tě alo chyť mít teď, tě alo chyť mít teď. Ty ej etrnou su ece, láska chlucený ece, Shalom Chikmit Ktay, Shalom Chikmit Ktay, Shkaistay Tistay Tistay.